sama. Umí rozaplteňtej pojď pávě okubeme. Kamu tam vaj oj bom jako jdole. Mamanga poka poka, nitungu v sunej poli. Levy, a mám teba na se, a mám.